0: Nájem spíše to svědčí o tom, že otázka Moravy vyzývá především.
1: Nina, por el grupo español Radio Tarifa.